košatých stromů, kloníme se pod náporom. Ako vetvy košatých stromů, kloníme se pod náporom.